Keď sa neskoro vrátim, konštatuješ vždycky, vy chlapi nikdy nebudete romantický. Oh. A preveruješ, kde som bol.